0: Dobrý deň, prosím vás, je to byt profesora komparatívnej literatúry Václava Černýho?
1: Áno,
0: tady Zvonimir Bajsič ze Zášebu z Jugoslávie.
1: Ja vám budem.
0: Prosím vás, ďakujem vám. Dobrý deň, pane profesore. Tady Zvonimir Bajsič z Jugoslávie ze Zagrebu.
1: Dobrý
0: deň. Ja som po válce u vás studoval.
2: Ja som posle rada studíral kod a sú
0: právo. Neviem, jestli sa ešte spomínate ze Zášebu. A teď som po 30 letých, nebo neviem kolik,
2: všiel do Československa. I sa da som na 30 godina došol čoho Slovačku.
0: A tak som vás chtiel jenom pozdraviť.
2: I chtiel som vás sama pozdraviť.
3: To mi je bilo drago.
0: Sem dost let potom žil z
2: ja sam puno godina poslije živio od vaše literature.
0: Bili mi to zdroje veľmi vzacni.
2: Bili su mi to izvori vrlo vrijedni
0: ja
2: u mom radu također.
0: Ja sam jugoslovanski spisovatelj, dramatik, režiser, tak.
3: Sve me to vrlo raduje.
0: To je
3: govorite
0: zustalo.
3: Vrlo dobro češki.
2: To je još ostalo.
3: Pozvao bih vas, ali ja sam nešto bolestan.
0: Ano, ano. A djekujem vam pro všechno, co bilo.
2: I zahvaljujem vam na svemu što je bilo. S Bogom i Maramica pjevao je Nezval.